0: spasení duš našich, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Pomiri vseho míra, blahostojanie Sviatej Božej Cerkve i sojedinenie vsi, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: O sviatých chrámy se mi zvírajú blahoviniem i strachom Božím vchodiaši voň, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Hospodine našem bláženiše mitropoli drasti slávy, Hospodine oce našem, Vesekoprosviašinišem arkiepiskopi Georgii, čestným prezvýterství o Christi diakonství, o sem pričti ľudé, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: O ochrani mi strani našej vlasti i vojnství jej, ja, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: O hradi sem si, akom hradi strani, vyroj živu šivný, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: O blahora stvorení vzduchu i zebeli plodov zemných i vremení mírne, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: O plávajúších, putešestvujúších, neduhujúších, strážuších, plinených i o spasení, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: O izbavite si ja nám od sieky a skorby, hníva i núžde, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Zastupi, spasí, pomiluj i sochrani nás, Bože, Tvojej oblaho, daký ju.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Presviatujú, prečistujú, preblahoslovenujú, slávnu vladičicu nášu Bohorodicu i prisnodivú Máriu so vsými sviatými pomianou vše sami sebe i druh druha i ve život náš Kristu Bohu predadíma.
1: Tebi, Hospodi.
0: Jako podobá je Tebi vsiekeja sláva, česť i poklonenie Otcu i Synu i Sviatomu Duchu.

Jedinečných sviatí svoje soborní a postovstí cerkvy. Spasí, pomiluj, zastupí, sochraní ich Bože Tvojeju blahodatiu. Ohlašený hlav váša, Hospode, vy priklonite. Dajte s nami sláviat, prečestno je veľkolepo imia Tvoje Otca i Syna i Sviatého Ducha, nyní prísno i vo veky vekov. Jelici ohlašení zidíte, ohlašení zidíte, jelici ohlašení zidíte, daných to odlašených, jelici vírny, paky, paky, mirom Hospodu pomolím si ja.

0: I spolníme molitvu našu Hospodevi.
1: Hospodevi, pomiluj.
0: O predložených čestných dárich Hospodu pomolím si ja.
1: Hospodevi, pomiluj.
0: O sviatým chrámy sem, i z výroju oblahovinním, i strachom Božím vchodiaši voň Hospodu pomolím si ja.
1: Hospodevi, pomiluj.
0: O izbavite si ja námoc, jaký ja skorby hnívajú nuždu Hospodu pomolím si ja.

Racy Some Girls. Na túto pesničku z roku 1979 ma upozornila pani Marcela z Brezna a urobila dobre. Bol to hit a dokonca až taký hit, že v roku 1982 ju na svoj album Here Comes the Night prespieval

0: N, stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica N, ten tým.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.
1: V dnešní době je výchova dětí ve vícejazyčném prostředí běžnou záležitostí. I přesto si většina rodičů klade otázky, jak na to. O tom, jak to vypadá v praxi, jsem si povídala s předsedkyní České omladiny na Slovensku Jitkou Morvajovou a historičkou a mladou maminkou Klárou Žuk. U poslechu českého magazínu vás vítá Lenka Samueli.

0: Československé vztahy mají bohatou historii. Není proto divu, že během staletí vznikaly rodiny, ve kterých se přirozeně mísily oba jazyky i kulturní tradice. A přestože se dnes o vícejazyčné výchově mluví jako o něčem běžném, před 30 lety byla situace úplně jiná. Jak to tehdy vypadalo? To vám přiblíží Jitka Morvajová.
1: Tak já jsem se vlastně narodila v Čechách a v roce 90 jsem se seznámila se svým manželem v Aši na táboru Stromu života. Potom moje kroky směřovaly postupně na Slovensko do Košic, kam jsem se vdala v roce 93. A děti se mi narodily první v 95. roce, druhé v 97. roce. První dcera, druhé syn.
2: Jaké bylo to prostředí, ve kterém děti vyrůstaly? Bylo příznivé pro vícejazyčnou výchovu?
1: Já si myslím, že ano. Byla jsem tu krátce, když se narodili, já jsem mluvila celou dobu česky, potom jsem začala pracovat v obchodě a začala se na mě lepit ta slovenština, ale snažila jsem se ty děti od malička vést i k té češtině, ale doma jsme mluvili především slovensky, přiznávám. Ale pohádky, písničky, básničky, hry a tak dále, to bylo všechno v češtině, protože to vlastně vycházelo z těch mých kořenů, z mého dětství a tím pádem to bylo tak přirozeně úplně. Já jsem tam míchala sice trošku možná, že i tu češtinu s tou slovenštinou, fakt jsou to podobné jazyky, ale fungovalo to.
2: Kláro, s odstupem možná 30 let, jak se na to koukáš ty? Je to prostředí vícejazyčné možná příznivější pro tebe, protože ty mluvíš česky i slovensky. Přestěhovala jsi se sem, možná mi přibliž. Jak dlouho tady jsi?
3: V roce 2015.
2: A česky jsi mluvila už stále a potom se začínala učit slovenštinu.
3: No, to bylo takový jako hodně přirozený ten přechod do té slovenštiny. Já jsem si jednak vůbec nemyslela, že bych začala mluvit slovensky, ale vlastně dneska už můj muž tak jako začal říkat, jako tak si na Slovensku, tak to zkus. Tak jsem to začala zkoušet a potom se ta slovenština do toho mýho života jako dostala a je tam a dokážu velmi dobře komunikovat v obou jazycích. Jasně, že sem tam se mi něco jakoby plete, ale když jsem třeba na nějaký konferenci nebo tak, tak je potom jasný, na koho mluvím, protože na Slováka mluvím slovensky a na Čecha automaticky v jednom rozhovoru dokážu přepnout do češtiny.
2: A doma mluvíte jak?
3: No doma s manželem mluvím slovensky.
2: Jitko, já jsem se chtěla zeptat ohledně knížek, pohádek, možná nějakých kazet. Bylo to tu dostupné pro ty děti?
1: Já jsem tu dostupnost měla vždycky, protože já mám kompletní rodinu v Čechách, na Moravě a tím pádem my jsme jezdili dost často k rodičům, tak 4x, 5x do roka a vždycky jsem si tam nakoupila to, co jsem potřebovala v češtině a tím pádem já jsem neměla potřebu vlastně nějak hledat tyto věci přímo tu na Slovensku v obchodech. Takže tu jsem nakupovala spíš ty slovenské věci, ale myslím si, že tu bylo, že dalo se sehnat všechno, nebyl to problém.
2: Kláry, v dnešní době jak ty zháníš knížky nebo nahrávky pro děti?
3: Všechno přes net. To je mnohem jednodušší, no ano. Právě.
2: Jitko, jak vypadalo v praxi vaše komunikace doma? Když mi přiblížíte, že s manželem jste teda mluvila hlavně slovensky, s dětmi potom taky, ale říkala jste mi, že pohádky, písničky, básničky, možná nějaké nahrávání na kazeťák, tak to probíhalo v češtině. Tak jak jste přepínala a jak to děti vnímali?
1: Já si myslím, že oni to vůbec nějak nevnímali. Oni to brali jako samozřejmost, že vlastně tyto věci jsou v češtině a předpokládám, že to ani nevnímali, jako, že je to cizí.

0: jazyk. Protože tím, že jsem na ně mluvila od malička, i v té češtině, tak myslím si, že to nějak nepociťovali, že nevnímali ten rozdíl. Teď už to vidím u vnoučat, že tam už ten rozdíl je jiný, protože s nima mluvím i slovensky, ale máme aktivity s českou omladinou, kam moje vnoučata chodí a tam už cíti ten rozdíl, že už nevyrůstají v tom prostředí, kde se mluví česky a slovensky až tak, jak moje děti.
1: Vy máte spolek Česká omladina na Slovensku. Jestli mi to můžete přiblížit, kdo tam všechno chodí, kdo je člen a jaké aktivity konkrétně máte. Klára se může inspirovat, že tam potom dojde.
0: Ano, ona potom se přidá, podle mě možná. A dodá tam víc té češtiny, by jsem řekla, protože zatím se snažím hlavně já a pár vedoucích. Aktivně právě ty malé děti, ty už češtinu nepoužívají téměř vůbec. Občas tak jakože básničky a písničky, když se učíme, tak toto ano. Ale to už je zase opakování toho, co říkám já. Ale kdyby mě měli odpovídat oni v češtině, tak neodpovídají. Odpovídají slovensky, i když já na ně budu mluvit česky. Ty starší děti, co jsou od těch 13, 14, 15, ale musím je na to upozornit. Musíte mi odpovídat v češtině a v tu dobu je to čeština taková trošku kostrbatá, ale čeština to je.
1: A tyto děti tedy pocházejí z rodin, které jsou československé?
0: To jsou většinou děti, kterých babičky, někdy i prababičky už, tak oni jsou ty Češi, kteří se sem nějakým způsobem dostali, buď za prací, anebo se sem vdali ženy a prostě oni měli děti a ty děti měli děti a vlastně už to je tak.
1: Takže to,
0: to už jsou vlastně Slováci, no.

0: Klári, jak to máš ty? Protože ty si říkala, že komunikuješ s manželem slovensky, ale máš ročního syna, tak dáváš si pozor, aby si rozlišovala tu slovenštinu a češtinu, anebo je ti to jedno?
1: Dávám si na to velmi velký pozor. Já jsem to řešila se svojí kamarádkou, která je psycholožka, ona je Slovenka, její manžel je Slovák, ale vychovávají svoje děti bilingválně, anglicko-slovensky, a ona si to hodně studovala tehdy, když se jí ty děti měly narodit. A ona mi říkala, hele, prostě jedno jediné pravidlo, který funguje i u jakoby jazyků, které jsou extrémně podobné, musíš vždycky na to dítě mluvit pořád a jenom tím jedním jazykem. Nemíchej ty jazyky. To dítě pochopí, když komunikuješ s ním a mluvíš na něj. To dítě pochopí, když komunikuješ na svého muže, ale nemíchej to. Na něj nemluv slovensky a na manžela nemluv česky a on to pochopí. Takže si na to dávám fakt jakoby obrovitánský pozor. Je to někdy jako docela náročný. Protože přece jenom, jak jsem třeba mluvila o těch konferencích, tak tam to bylo, já nevím, jednou za dva měsíce, jo. A teďka to máš jako fakt denodenně, asi v takovém jako střehu. A samozřejmě jako hej slovenský, to je strašně nakažlivý, že jo, takže to tam jako občas někdy podsunu, ale dávám si na to velmi velký pozor, aby se prostě nenaučil takovou tu jako českoslovenštinu, která je, no, nemám jí ráda upřímně. Je to taková hatla matilka, no. Zažila jsem to jednou ve vlaku z Košic do Prahy, kdy právě maminka mluvila slovenka na to dítě, ale že to dítě to bylo slovo, jiný jazyk. A já jsem si říkala, tyjo chudák, to dítě, jak to jako zvládá, jak to jako pobírá. A bylo docela velký a nemluvilo, takže je možný, že vlastně nemluvilo kvůli tomu, že jo, že prostě bylo zmatený jakoby z toho jazykového prostředí, ve kterým bylo vychovávaný. A mě vlastně hodně překvapuje to, co říkáte, protože já často i právě teďka už teda má malej rok, tak chodíme na hřiště a objevuju tady tyhle ty jako krásy. Úplně jako nový svět, jo. A já na ní mluvím česky, že jo. A častokrát prostě přiběhnou ty děti, jakoby starší, a koukají tak na mě. A začnou na mě automaticky taky mluvit česky. A je to daný tím, že spousta pohádek v televizi nebo i na dívkách se vlastně nedabuje do té slovenštiny a zůstává to v té češtině. A potom jako, že to mají jako takovou frajeřinu třeba v okolo 6-7 let, jako že přijdou a řeknou, ahoj, jak se máš?
2: Myslím, že kolem 15, to jsem zažila teda.
1: Jo, tam si potom už myslím, že už přichází nějaký tak jako osty. Ale je to vlastně jako zajímavý, že mi třeba přijde, že ta čeština na Slovensku má poměrně jako nějaký ještě pořád ukotvení, zatímco slovenština jako v Čechách absolutně, tam to jako nula, že jo. Tam to teda teďka trošičku prorážej ty všelijaký televizní společný projekty československý, ale jinak jako si pamatuju, že jsem na vejšce chodila na předmět o Gustavu Husákovi a když nám tam čet nějaký jeho dopisy, tak se mě moji spolužáci ptali, co tam teda jako jde.
0: To je hodně zajímavé, protože já jsem myslela, že teda já jsem z Ostravy, takže tam se to taky mísí ty jazyky, ale myslela jsem si, že slovenština je úplně jako přirozený jazyk pro Čechy.
1: Vůbec.
0: A říkala jsem si, že ty studie asi nebudou úplně přesný. Ale vraťme se k tím pohádkám, protože mě napadlo, nebo nevěděla jsem, že spousta pohádek je i v češtině pro ty malé děti, které se pouští i na Slovensku. Je to tak? Máte taky tu zpětnou vazbu, že rodiče mají tu dostupnost těch pohádek, ale nepouští jim to v té češtině, ale preferují třeba ten jiný jazyk, angličtina, slovenština?
3: No jakože já si myslím, že to vlastně není problém, že pouští i v češtině, i v angličtině, prostě snaží se, aby ty děti rozuměly. A já musím ještě k tomu, k té otázce, co předtím bylo, co Klára říkala, jak když jsem začala chodit s mým manželem a on začal jezdit do Prahy za mnou, tak můj brácha mu vůbec nerozuměl například. On je o 6 let mladší a on vůbec nerozuměl. On mi prostě řekl, jak to mluví, co to je, to mě musíš překládat.
1: No ale váš muž je z východního Slovenska.
3: No on je tu z Košic, ale on jináč mluvil, to jsem nerozuměla ani, ale jemu jsem rozuměla, on mluvil normálně slovensky, nepoužíval
0: východňarčinu,
3: ano.
4: Zaslech jsem prastarou píseň, letitý epitaf. Hvězdy, když upřou

0: Posloucháte český magazín s hostkami Jitkou Morvajovou a Klárou Žuk, v němž zkoumáme výchovu dětí v československém jazykovém prostředí. Zatímco Jitka měla děti před přibližně 30 lety, kdy informace o výchově v bilingválním prostředí téměř neexistovaly, Klára se ohledně tohoto tématu radila s kamarádkou psycholožkou. Ta jí doporučila, aby na syna mluvila výhradně česky a s manželem dál komunikovala slovensky.
1: Ohledně ještě toho, jak přepínáš, nenapadlo tě, že s manželem začneš teda mluvit česky, aby si mluvila jenom česky doma a tím pádem tam nebyl ten zmatek?
2: Jo, jasně. Říkám, já jsem to tehdy konzultovala s tou mojí kamarádkou psycholožkou a ona říkala, že tohle to jako není problém, že nemusím přestat mluvit slovensky. Mm. A já musím říct, že já se trošku někdy za tu slovenštinu jako kdyby schovávám. Víš, jakože prostě někam přijdeš a mluvíš česky a hnedka se na tebe prostě lidi sesypou a koukají a je to takový jakože máš nad sebou nějakou tu pozornost a ne vždycky to úplně chceš. A když mluvíš tím jazykem, který mluví ta většina, tak jsi ten běžný člověk, který se jako ztratí v tom davu. Já mám dva psy a chodím večer venčit s takovou, já tomu říkám psí gang, lidi, který bydlejí okolo. A spousta těch lidí nevědělo, že jsem Češka, dokud se mi nenarodilo moje dítě. Až potom, když jsem s ním začala večer chodit venčit ty psy, tak oni, tyjo, proč na ní mluvíš jako česky? A já, no, protože já jsem jako Češka. Že fakt to jako mám docela dobrý mimiky. Takže je to jako fajn, že se takhle člověk může občas jakoby schovat, no.
1: To je obdivuhodné, protože já kdybych mluvila slovensky, tak naopak všichni si budou říkat, že úplně něco špatně. Jitko, jak jste to měla vy? Vy jste říkala, že jste automaticky, nebo byla jste i možná donucena kvůli práci, i kvůli rozdělení Československa, že jste začala hned mluvit slovensky. Vy jste se vlastně učila tu slovenštinu tak přirozeně a potom jste ji i doma tím pádem začala používat. A nebo tam bylo taky nějaké takové schovávání, možná jistota, že na vás nebudou lidi koukat divně?
3: No, já jsem se nikdy neschovávala, mně to bylo jedno, já jsem ze začátku úplně na začátku mluvila česky, ale na mě se ta slovenština tak nějak přirozeně začala tak lepit. Po půl roce jsem přijela do Prahy, tatínek řekl, že Ježíš, jak to mluvíš? Já normálně, to byl přízvuk zatím jenom. Asi z toho vznikla taková ta československá jednu dobu. Teď už to dokážu tak nějak líp oddělit od sebe, ale když na mě všichni tu mluvili slovensky, tak prostě se mi to nalepilo, ta slovenština. A přirozeně jsem přešla na tu slovenštinu, nikdy jsem se nějak nezamýšlela nad tím, že ty děti budou, že jestli na ně mám mluvit jenom česky nebo jenom slovensky, tak jak Klára, že byla s tou kamarádkou, se na to téma bavila. Já jsem tu neměla nikoho takového, kdo by mi s kým pomohl. Takže já jsem prostě přirozeně, tak nějak, jak jsem to cítila, tak jsem i konala. Takže mluvila jsem postupně, jsem si řekla, nechystám se odsud odejít, budu bydlet na Slovensku, tak budu mluvit slovensky, ale zase jsem chtěla, aby tam bylo i toho češství trochu, tak aspoň ty pohádky, básničky, písničky a tak dále, co jsem děti učila, tak to bylo vždycky v té češtině.
2: No, já si myslím, že mám jako oproti co obrovskou výhodu v tom, že já si furt tu češtinu udržu, že jo. Já prostě zvednu telefon, nebo jako nahraju hlasovku ségře, že jo, nebo prostě zavolám rodičům, nebo jako jakýkoliv kamarádce. A já jsem s ní fakt jakoby v denodenním kontaktu, že jo. To je jako obrovský rozdíl oproti se, která tady jako byla hozená do vody a neměla s tou češtinou tehdy v těch devadesátkách takovou vazbu potom, no.
3: Tak jakože mám rodiče v Čechách, taky jsem telefonovala, taky jsme tam jezdili, ale prostě bylo to takový jiný, no.
2: No jasně, no.
3: A plus tenkrát nebyl ještě internet.
2: Na to jsem narážela, no.
3: Ano. Bylo to jiný.
1: Je to rozdíl, dneska klikneme a máme češtinu nebo jiný jazyk úplně všude. Proto je možná i jednodušší poskytnout těm dětem nějaké to češství. Na druhou stranu existují i odborníci na to, aby se to konzultovalo, že jaká cesta je jakoby správná. To je fajn v tady tomhletom. Vraťme se trošku ještě k té omladině.
2: Ano.
1: Některé děti začaly třeba studovat v České republice a máte zpětnou vazbu, že třeba jim ta omladina pomohla v tom, že se lépe třeba adaptují na to prostředí, na ten jazyk, lépe se jim studuje. A nebo vaše děti, jestli to tak měly?
3: No, moje děti to tak neměly, protože moje dcera se od svojich 16 let vydala do do světa, protože se rozhodla, že bude dělat modeling. My jsme jí v tom nebránili, i když nadšení jsme nebyli, takže ona začala jezdit všude možně po světě a tím pádem ona u ní byla angličtina a studovala na bilingválním gymnázium se španělsk, takže ona má španělštinu, angličtinu a ještě tu češtinu a plus svůj vlastně rodný jazyk, protože tam považují za rodný jazyk tu slovenštinu, protože to bylo to, že jsme mluvili hlavně slovensky, plus se narodila tuto. No a syn ten není teda nějak moc studijní typ, by jsem řekla. On jakože střední školu udělal všechno, ale dál už pokračovat nechtěl, takže on si žije svým počítačovým způsobem života. Má to jako práci, není to, že by seděl a hrál hry, ale ano, věnuje se profesně těm počítačům a těmto věcem. Ale ten chvilku uvažoval, že by se odstěhoval zpět do Čech, no ale nakonec zůstal tu.
1: A ty děti rodičů z Omladiny?
3: A děti rodičů z Omladiny, ani nevím o tom, že by někdo šel studovat do Čech. Vím, že z Českého spolku v Košicích, co tam jsme dělali tábory, takže některé děti zůstaly žít v Čechách, ale jsou tam i děti, kteří vlastně zůstali žít někde úplně jinde, v Rumunsku a tak dále, co s námi chodili. Jezdili vlastně do těch táborů a zúčastňovali se na našich aktivitách ještě tenkrát v Českém spolku v Košicích. A ta Omladina, ta je ještě mladá. Tam máme fakt malé děti, takže tam to ještě nevidím.

0: Kláry, ty máš takovou vizi, že připravíš třeba syna na to, že kdyby chtěl studovat v České republice, tak by neměl mít ten problém se dorozumět?
1: Mně to jako přijde úplně přirozený, jo. Přesně jak Jitka říkala, prostě, jako co zpívám svýmu synovi. Jako písničky, které mi zpívala máma, že jo. A ty jsou prostě v češtině. To není o tom, že bych mu jako chtěla předávat češství. To je o tom, že je to úplně naprosto přirozený a běžný. Naprosto přirozený, že já jsem prostě milovala v dětství, ty jsi stejná generace jako já, takže si určitě vyrůstala taky na Svěrákovi s Uhlířem.
0: Ano.
1: Nebo na Nohavicovi, na tom CDčku Tři čuníci, to je prostě dokonalý, jako je to o zvířátkách, je to pěkný. A je to prostě česky. Já jsem se snažila i najít nějakou jakoby alternativu jako těch slovenských dětských písniček. Našla jsem něco Palo Habera Děťom. A hele, jako prostě nějak mi to za to srdce nechytlo. Je to prostě možná tím, že tady tyhle ty písničky už mám tak nějak jako pod kůží, jo. Opravdu jako vyrůstala jsem s nima. Moje máma nám na Dobrou noc prostě hrála na kytaru a zpívala u toho Pověstého vejš, jako. A to je prostě podle mě totálně dokonalý. Takže to nebylo jako, že tyjo, tak teďka programově jdu jako připravit svoje dítě na to, že se jednou jako odstěhuje ze Slovenska a půjde do toho velkého světa jako do Čech. Vůbec ne, prostě to bylo takový, no jak jako teďka mu mám jako zdrobněle vlastně říkat v té, já vlastně zdrobněle neumím fungovat ve slovenštině, já tady funguji v dospělý řeči slovenský a ne v té zdrobnělý dětský, takže je to něco, co je pro mě přirozený a bude samozřejmě úplně super, když nebude mít přízvuk jako někteří slovenští herci. To budu jenom ráda, ale budu i ráda, když bude mít super slovenský přízvuk, což je, si myslím, že je jako dost jasný, že jo, protože samozřejmě si uvědomuju, že přijde doba, kdy ta slovenština u něho bude prostě dominantní. Že teďka, dokud bude se mnou doma, dokud já budu ten člověk, který s ním bude trávit většinu času, tak ta čeština pro něj bude dominantní, ale je mi jasný, že jednou prostě ta slovenština do té dominance přejde. Budu moc ráda, když to bude mít tak, jako to mám já. Že dokáže přepínat mezi těma jazykama.
0: Já si myslím, že jsi řekla velmi klíčovou věc, která mě nenapadla, ale to je to, že my jsme vlastně vyrůstali přesně na těch básničkách, písničkách. My to máme ještě nahraný na kazetě, jako kdy taťka nám řekl, a teď řekneš tu básničku a my a už jsme říkali básničku, že? A do teďka se na tom smějeme. Jitko, vy jste to měla asi tím pádem podobně. Možná jste opravdu nad tím jako neuvažovala, že to bude to programové, připravím ho na ten život, bilingvální jazyk a podobně, ale, nebo rodina, ale že k tomu máme ten vztah.
2: Čunici jsou extra speciální, protože to s náma jde ve všech táborech, kytary, nohavica a fakt toto tu ano. To se všem dětem líbí, my máme zpěvničky, v těch táborech jsme měli, vždycky dostali, četli si, zpívali s náma a to jsou takový chytlavý písničky, že to se naučí asi každej, si myslím, takže to byla úplně bomba. A tak jak Klára říkala, mě maminka taky, pověste ho vejš, Ruty Šuty Arizona, Texas Karamba, na kytaru hrajeme a nejoblíbenější písnička byla Kačenka divoká, letěla z vysoka. Já nespívám, takže já nebudu zpívat radši, ale mamince se u toho líbilo, že my jsme vždycky plakali, když ona tu písničku zpívala. A teď, když jsem byla dospěla, tak jsem se jí ptala, že aha, mami, prostě, no proč si nám to zpívala? No, mně se líbilo, že tak pěkně u té písničky plačete. Já říkám, no super.

0: Posloucháte český magazín s hostkami Jitkou Morvajovou a Klárou Žuk, v němž zkoumáme výchovu dětí v československém jazykovém prostředí. Zatímco Jitka na své děti mluvila slovensky a pohádky, písničky nebo básničky jim předkládala české, Klára na svého ročního syna mluví výhradně česky.
1: Budeš i svému synovi předávat třeba nějakou angličtinu, němčinu, že by si ještě začala mluvit nebo ho posílala do nějaké vícejazyčné školy, jak vlastně dcera měla další možnost se učit? Přemýšlela si nad tím, jak to potom vyřešit prakticky?
2: Hele, jakože já bych doma začala mluvit anglicky nebo můj muž, tak to určitě ne, protože to by jako si myslím, že už prostě máme to nějak zaužitý ten rok a že už je to nějaký systém a už by ho to jako podle mě mátlo. Spíš jako nějaká možnost nějakých kroužků nebo přesně potom jako do nějaký školy jít, tak určitě si myslím, že čím víc jazyků fakt ten člověk umí, tím je to jako lepší. Ale jako, že bych fakt doma nějak začala další jazyk do toho, tak to, to ne. Já budu ráda, když se třeba ještě jako trošičku nachytá tím východoslovenským nářečím. To jako bude takový fajn, to mi přijde jako hezký. Trošku mě mrzí, že tady v Košicích se tím nářečím už nemluví, že to je taky jako specifikum dost Prešova, že v Prešově tam to pořád tak jako hezky žije. Tak to budu jako ráda. Můj muž jako umí mluvit nářečím, ale doma s ním nemluví, což mě trošku mrzí. Ale uvidíme, no, jak to bude prostě do budoucna. Já si vůbec žádný plány nedělám, ať on se vydá, jakou cestou chce.
1: Jitko, jak to máte vy zpětně, když se kouknete na svoje děti? Oni mluví česky?
3: Oni, když jsou v Čechách u mojich rodičů a tak, tak mluví česky, ale není to úplně asi čistá čeština, by jsem řekla, že já to až tak nikdy neslyším, přiznávám, ale rodiče to slyší. Minimálně ten přízvuk tam, ale snaží se mluvit v těch Čechách a s lidma, co jsou vlastně Češi, tak česky.
1: Ty si, Kláry, mi psala, že si vytváříš i takové vlastní nějaké rituály, tradice, že nekladeš důraz na to, co je slovenské, co je české. Můžeš mi to prosím přiblížit? Nebo nám?
2: Ta otázka tam byla o jako, jaký pohádky mu čtu a jaký písničky mu pouštím a tak. A jasně, že já mu budu jako primárně pouštět ty český, protože já jsem na nich jako vyrůstala a je to přesně tak, že mě to jako napadne. A my mu teďka večer před spaním pouštíme vždycky nějaký jako songy a můj muž vždycky vytáhne nějaký, jakože teďka prostě vytáhne nějakou Tublatanku, jo. A já, jakože fakt to bylo dobrý. A vlastně jsem to neznala. A nebo třeba nějaký jakoby spolupráce muzikantů. A já říkám, hele, počkej, tady tohleto, to je Jožoráš a ten druhej, to je kdo? A on mi říkal jako jméno toho, že to je z nějaký jako kapely tady slovenský, strašně známý. A já, joha, jakože vlastně to jsou super věci a přijde mi hrozně fajn, že to moje dítě nebude jako vyrůstat jako jenom v jedné té kultuře. Prostě nebudu mu nepouštět něco proto, nebo nečíst něco proto, že to je maďarský, nebo protože to je slovenský, protože mu chci předávat jenom to český a budu mu číst jenom toho Erbena, ty drsný pohádky. Takže vytváříme doma nějaký jako prostředí, kde se snažíme klást důraz na kvalitní věci, ať už hudební tvorbu, nebo právě nějaký pohádky. Teďka jsme mu nakoupili spousta krtečků, protože krtečci jsou prostě super, jako krteček je totální láska. Teďka dostal k prvním narozeninám krteček a kalhotky, to je moje úplně nejoblíbenější pohádka asi z takového jako malého dětství. No, takže prostě jako různě bereme inspiraci z různých jako kultur a to, co se nám líbí, tak to tam vlastně do toho, do té výchovy nebo no, asi do výchovy jako zařazujeme.
1: A tradice jako takové, třeba vánoční, velikonoční, nad tím se taky přemýšlela, že to taky budeš asi mísit. Ono se to mísí tak jako obecně samozřejmě, protože ty krajiny mají velmi společné kulturní zázemí, ale taky si přemýšlela nad tím, že klidně můžeš vzít nějakou východňárskou tradici, maďarskou, i ty Košice se vlastně mísily celou dobu, celou historii, takže že to nebudeš odlišovat, ale prostě řekneš třeba, to je recept od babičky, toto je recept od druhé babičky.
2: Jo, hele, já moc na tohle teda nejsem. Tenhle rok jsem poprvé v životě nedělala žádnou velikonoční výzdobu, jakože žádnou, protože jako dobře, mohla jsem jako doma rozvěsit vajíčka, ale kam jako rozvěsím, jakože to dítě se dostane všude, že jo, takže vůbec takový ty věci jako syrek a tohle to, co se tady jako peče, vůbec. Já jsem vegetarián a Velikonoce jsou tady prostě jako hodně masový. Můj muž to taky nejí, takže my tady tyhle ty věci vůbec jako nedodržujeme. Prostě si to děláme ani ne, že česky nebo slovensky, ale tak, jak nám to jako vyhovuje. Jakože upekla jsem na Velikonoce krémeš, to bylo celý.
1: Jitko, vy jste to měla jak? Měli jste taky takové společné rodinné tradice, že jste nerozlišovali úplně, co je české, slovenské? A nebo to bylo takové, že jste i třeba kvůli babičkám nebo podobně dávali důraz na to, že co je teda z jaké krajiny?
3: Ne, my jsme to taky nějak nerozlišovali. Já jsem si vlastně přivezla sebou to, co jsem měla já naučený z domu, a to jsem vlastně podávala dál svým dětem. No a moje děti už ty tradice až tak nedodržují, což je celkem škoda, ale nevadí.
2: Mně napadá, že jak Jitka říkala, jakoby, aby babičky a dědové neměli nějaký, aby se tam jako dodržovalo něco, tak jediný, co jsem vlastně řešila v souvislosti s mým synem, bylo to, že by bylo fajn, aby jméno v kalendáři se slavilo jakoby v těch i na Slovensku stejně. Že to na Slovensku je trošku jiný kalendář svátků a může to být potom jakoby matoucí, že jo? Tak to bylo vlastně jediný, co jsem si tak jako říkala.

0: Učení jazyka je jedna věc, ale nějaké povědomí o dějinách té dané země, odkud rodiče a prarodiče pocházejí, je věc druhá. A zaměřujete se i na tady tyhle ty věci? Snažíte se edukovat ty děti?
1: Snažíme se okrajově, aby jsem tak řekla, protože máme jeden projekt, který se jmenuje Češi a čeština krok za krokem. A to je vlastně už pátým, už šestým rokem letos to bude. Ten projekt je vlastně postavený trošku i na výuce těch základů češtiny jako jazyka, co se týká pravopisu, ale máme tam i část, která je přesně věnovaná historii Čech celkově, jakože úplně od začátku až do současnosti. A postupně probíháme, máme na to několik celkem zajímavých knih. No a v spolupráci s těma knihama vždycky připravujeme ten program, aby ty děti věděli aspoň okrajově. Neříkám, že to budou z toho nějaký dějepisci a znalci, ale trošičku se snažíme i do toho směru, ale ani já nejsem nějaký historik, takže no, je to fakt jen formou zábavy, máme i společenské hry a prostě tam jsou přesně ty dynastie, jak byly a tak dále. Ale říkám, já nejsem až takovej znalec a z těch mojich vedoucích spolupracovníků nikdo taky ne, takže jedeme fakt podle těch knížek a tak, aby aspoň trošku tam byl náznak té historie. No.
0: Kláry, ty jsi historička. České a slovenské dějiny se samozřejmě mísí, ale taky nemísí. Přemýšlela si nad tím, že protože ve škole asi budou mít i slovenské dějiny ty děti, ale samozřejmě i ty české dějiny jsou samozřejmě moc bohaté a krásné, že by si vzala nějakou knižku pro děti a ukázala, to byl Karel IV.
2: Já mám doma takovýhle kreslený knížky, protože mě historie bavila od dětství, takže mám všelijaký právě takovýhle jako zaměřený na dějiny knížky. Konec konců obrázky z české historie, úplně úžasný komiks, že jo, který teda není úplně pro malé děti, ale je boží. Ale tady tohleto to je jako problém, který se netýká jenom Čech a Slovenska, že jo. Já jsem absolvent oboru, který se jmenuje České dějiny a měli jsme tam předměty, které se týkaly Československa 20. století, ale nahlíželi jsme na to z té perspektivy Čechů. A když jsem potom vlastně měla možnost přijet sem na Erasmus a tady vlastně studovat vlastně velmi podobné předměty, tak jsem to měla z toho slovenského pohledu. Myslím si, že by bylo fajn, aby na nějaký škole vzniknul předmět, kde by se to prostě smíchalo, kdyby jako, protože to je hrozně důležitý, říkat, hele, jo, takhle to bylo, takhle se na to dívají Češi, takhle to Češi interpretujou a takhle se to interpretuje v českých historických pracích a takhle se na to koukají Slováci, jo, protože jako to spojení, tím, že já se věnuju tomu 20. století, tak to spojení toho v tom 20. století, to se nedá oddělit jako Češi od Slováku. To je prostě tak strašně moc propojený, že jeden bez druhého nejde. A jsem strašně vděčná za to, že jsem vlastně mohla přijet sem a vlastně dostudovat si ten slovenský pohled, který mě osobně přijde hodně jako zajímavý, tím, že jsem vyrůstala v prostředí, kde byl mainstreamový ten český.
0: Jitko, vy zpětně, když se kouknete, tak změnila byste něco ve vaší jazykové výchově možná?
1: Já si myslím, že toto jsem nějak jsem se nad tím vůbec nikdy nezamýšlela a myslím si, že to prostě přirozeně všechno tak nějak vyplynulo, jak to je. Děti česky rozumí, děti česky v Čechách mluví, já jsem spokojená. Oni ty tradice si už dělají po svojem, takže to je zase něco jiného. No a nezměnila by se nic, já jsem spokojená.
0: U Hubíka uvidíme.
3: Ještě malinký.
2: Já jsem si přesně říkala, teďka se mě zeptá na tu otázku stejnou, co jí na to odpovím.
0: No, to ještě uvidíme. Ještě Hubert má vlastně rok a něco, že? No. Takže ještě je malinký.
4: Jo.
0: Dámy, já moc děkuji za velmi milé povídání. Myslím, že jsme se dost naučili. Víme, že to nemáme hrotit prostě, no.
2: Jo, já si myslím, že vůbec není potřeba to hrotit, protože opravdu v tom dnešním jako multikulturním světě oni stejně potom prostě ty děti si třeba začnou pouštět fakt ty Disneyovky. Jenom je potřeba jako vědět, co asi tak plus minus chcej a v tom to tak nějak jako držet.

A jsme u konce dnešního vydání českého magazínu, ve kterém jsme s předsedkyní České omladiny na Slovensku Jitkou Morvajovou a historičkou Klárou Žuk zkoumali výchovu dětí v československém jazykovém prostředí. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Michal Baláš. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria studio STVR Košice v červnu roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.